0: života pri hrobe. Lenže dachto by povit, že ríľ a motika nastupuje i vtedy, keď še treba v zahradke priprec. Takže ja vás zochabím, že by ste še tak mohli teraz priprec a popri temu rozdumovali, jak to te šarišanci znali šicko prosto a rovno povedzec a ani kus še za to nehaňbili. Ostávajte zdravé, milé východňare.
1: Čuli ste u šarišským obláčku Miroslavu Gavurovu.
2: A o tým, či šedzevka má, abo nemá vydac, zahrajú i zašpievajú šumný valček muzikanci z ľudovej hudby Verbung.

dost a někdy míň. Končí se mejdan, dohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně začal.

0: tady nebude, co bude, až tady nebude, dojem je pitová show,
1: blávová show,
0: šaškové jdou,
1: barevnou naději víc získat zvůj,
0: hledáme vrot uprostřed vod,